0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.

urywazu pomalučku przed. Výlet rodiny se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: Ženy, ta nezašpieváme i mojoho nebohoho otca piešničku. Margit, ta však i tvoj máčo sebe ju rád zašpieval, kým ho v báni nezavalilo.
1: Vera, pravdu máš, Juhan. Zuzko, ta začni.